si venku líže kožich. A čeká venku žijící medo? Ha. A nedovoluj si ten přepich. A být tu doma na útěku? A stáhovat mi moje deku? A nedovoluj si ten přepich. A mazej ven mu šupem čelit.